0: ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.
1: So, die Vornamen unserer beiden Studiogäste haben

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši krátké, jak na mě hledí vřele a sladko, telátko moje. Moje telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.

kdybych ho neměl, žalem bych skonal. Nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko oblíbené, telátko kapsulaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.